0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtuju tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
0: Rádio FM s Gallagherom.

0: Marcel Curry nie je rapper svetového formátu, ale rovno vesmírneho, lebo jeho hudbu si púšťala posádka misie Artemis 2. Na festivale Pohoda vystúpi v piatok o polnoci na hlavnom pódiu.
1: Prežite festivalové leto s rádiom FM.